Otvor že mi frajeročka moja. Stoji prežena zjena mnja vola. Otvor že mi, otvor že mi.